0: Netko znova započnu spieva Daniela Hazec a kajž kujžde ranje započina sa tež džensnejše ranje s krotkým tematickým šaladon. A tu má Blanka za nás. Dobre ranje, Blanka.
1: Hej, dobre ranje. V minenem týdženju však sme vám o tom povedali, že je tak menované dubové procesionové pšádnik, fachovce praja tež židžins, v votách ketro zakadžal s tak menovaným ajšen procesion s špinorom, kež sa tu kvílu pocuje nímske, ketro silne rozmno, že sa dženca raz trochu blíže zabierame. Sme sa raz expertu prašili, čo hodľa je von insekt tak strašne tež sa človeka. Nimo toho zabierame sa raz s kaleidoskopom, to je do takého však vo sebe džiči pšoša rade ľadaja, tokež nastanú, když jen tam a sem verčíš najrejnše mustre. Zromadne z ľudiu mačijovi pakujeme svoj kufor do dola, pretož kak mu jen to pravé a dere čini, čo ona nám raz přeradži. To bude tiež zdobom téma ve džensnejším dundaku. A za niekotre menšiny hižo za niče vodjana reoria, že so dženca mie s druhým za bulom honí.
0: Tak daleko po takým tematický přelad a zadokvanie cia pomenšine zoniče o tem je, na kotru sávsku hudžbu smiče sa hač do sedmých veselíč. Netko pak najprede One Republic.

svetoznatá skupina One Republic. Jutro večer môžete ich v hale pri Solavie slyšať, tam vystúpia v ramiku ich Europe, nie, From Europe with Love 2026. Takým hoj, svetoznatá skupina v hale. Nic špatné, ale som hodne ešte raz krotka poľadal, naže nie sú žené tikety viac předáču, ale snadno nikto z vás ižo tiket má asi koncert od One Republic jutro večer v hale Lubičda. Kotru srbsku hudžbu smieče si Lubičda čať do sedmich. Nová doba a přesplní nám zaúdža Lušia Ranko. Tež Mirčina Straubu svišim, potom zasme Jana Rejora svišeli. A tohle je Anna Bickingec z Nova Sem Zalubovaná. 12 minčinu po šestřich je netko džedále ze skupinu Hannes. Se myslil zase tak úpraj Losty.

Peronia, šako je pomročene budešinje, cíle zmíny co mročele dženca tež nebudu, ale desady so sunco potom tola předreje. Najpožišo večer je one potom tež raz vône aktér na nebiu, dženca vostanje sucho při maximálně 25 stopniach. Jucíža nedžela so pak dešči kojta záji, hač do popodňa vostanje tež pomročeno, ale večer bude zaso svunčne. Tošo při maximálně 20 stopniach tuž juce. Jasne kvodnišo, ale no aj. Tež raz nie je špatne. A kotre športové pokyvy máme za konce dňa vám Jan Rejone dám

sa sportuje, rozvrstvuje, pozvauje, mikrofón ja všimný mám, to mi ja šitko povedám. Bužno lada straunišťa, z kabiny čanu holiča, čorna dama pritkuje, výškva hižo veruce.

0: Radkula.
1: Hač kepi, čapka abo cylinder. Bunželu radvorju verči so na bičturi radia Zadkule šitko okolo tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napošestčich môžete svoje mústvo přizeviť a od 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na předešnik a vyzotejš nic na dobu náladu.
0: Zadkula.
2: Nic zábeč.
3: Bunželu večo.

Hej, hej, og power je tež prave hesvost. Na nos, če to čera sobu dostali, v Budešinje je čera doponju s blakami milina vupadnova, potajkým nebejace žana power. Budesku koronju su krotkodobne znuzove milinu zastarali, pričina bie při vupokotvarskih dživach přerezane zemský kabel, ale to su jara spišne zasore parovali. Po 18 menšinách sú šíce potretení zaso při Sči byli, rekne nám rečnica energijových závodov a vodaniu Budešin EVB Bianca Heneš. Potretená vod upada miliny bychu mnohé domiacnosti, tež nutskone miestče, keľko dokvarnie pak nemôžeše rečnica EVB riec. Ja pak môžu vám dokvarnie riec, zo spíšime netko išče kšesčana Mönka, Jamesa, a potom na božné slovo. James!

0: Časnik tu v budeckým studiu pokáza 5 menšinov do 7.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Veronika Bulanková z Pančíc Kukova.
2: Dobré ranie, ľubí připosluchario. Vo ľubošči a přezjednošči mez ľudami po celom svete so veľa reči. A tola kneži mez mocnými politikariami vojna, hida, zvada, rozkora a nepřezjednošť. Nebych urunie, či nám s příkladom byť doveli. Pravu, mesobnú ľubošť a správnošť pozdaču neznaja. Bo na stola všech ľubuje. Kúždy človek, kýž dobro dári, převinie núzu a zvobies na moce. A tuň, kýž ľubuje, so všedne s Bohom ve modlitve zetkava. Čakujme so Bohu, so nás ve ľubošti zjednoča. Nechtež všech mocných politikáriov na celom svete pohonia, po Božím příkazu živi byč a vojny zakončič.
0: To by nábožné slovo, slyšeli sme je od Veroniky Bulankovej z Pančíc Kukova na roku franskie vikária. A netko slyšíme skupinu Trojozink.

Když Walburga Bauti nám zaspěvá je bose po kraju papučů. A tohle je Andrea Špitanková. Tuto avizo ještě více srbských zpěvařů a zpěvaků slyším hač do 8. Najprve pak Harry A. Stylesa.

0: Leto 2020 je vosebite leto v Sakski. Reka Tacheles, leto židovskeje kulture. Jeden, ki so jižo lje džesatki za žido zasadžuje, je ortopeda na umenku Hans Eberhard Kaulfürst. On je sobu iniciator kuždoletnije modlitve za zemretrh židov Budešinje na tudešim židovskim kirchovje Kadiš so modlitva mjenuje. Kak je tomu došlo, k tomu nedavno rekne?
1: Můj ľubý buddhistský přečel někde předseda Drežďanské židovské osady Roman König, když 2005 zemřil, byl na naše prašeně, jak mohli my buddhistským mrtvým židám na dostojné vážně opomnit, odmluvil, modlit se so na kirchově za nich. Na tutým kirchově, na kterém byl so začas NDR, voporam NS-režima vopominalo, bez toho, že bych při tým židov ani vopominali, ani jich jmenovali. Tuž modli se z leta 1990 sem, kuždu prýňu nedělu v septembru skupina křesťanov Kadiš za tam porebaných zastupujo tých, kociž to činič nemůža, dokelž bychu zemrili v kacetách nemských nacijů.
0: Hans Eberhard Kaulfürst má vizo dále zvýsky k přečelám Izraelu a so der je vůznaje tak se židovskými svědženěmi. Što jsou například Sukkot, Chanuka abo Rosh Hana a začo treba so Mezuza, to a viace nám rozvožuje juce našim musovaniu pojednačích.

auch Janoch, a nier Janoch, Blakach spieva Markus Mova. A ja mu přizamknu so, mňa zvojím tuči, sábsen to preča, tole je Sofia. Tole je Tomáš Krauža, on spieva Svoj byč. A ceča v Riedže je Hanka Rielcena, zlutniva tute a nezo išče dalše sábske titule, vás hače doživečich, vočakuja, ale niecko nedom dále s Annu Mariu Brečnerec, šako.

Živinje nečaka, a tež techniske vůvičenic. Mo KI slyšiš nimale šedně zaso, nekajke novostky o nových úspěchách, nových rekordách a tak dále. A já jsem včera na Instagramě zaso za mě dalšu novostku vůladal KI robotoraj v rince po takým, kotrež přečuje sebi pjaščuje taj, respektivně by to měně pjaščovania, ale více skakania a kopania. Spočatně si myslach, zo jedna so vo KI video. Ale nie, vopravdže v Číně, v Shenzhen, co nájdem toto pravě, v úpraju, je so vopravdže boj dvěho robotorů převěd. Nevím, hač znajče film Real Steel, ale tak nekak to vůpada. Ještě dře trošku nekoordinované, ale mal kusk stracha to činí. Kusk do směra, to mi ne toto dže. KI a robotory po takým tež šport zmenia. Ale v srbském kraju ještě tak daleko nie je. Nedomajan reo športové pokyve za vás. Že sač menšinu po vás, Michie.

0: MDR Sachsen, Srpski rozhlas. Sport.
1: Srpski Supercup, motocross für Brezovce, celenie jednatkowe delnich sušecach a ci přijotovanske koparske r. To je športopokivowy přelad za dženca a jutce. Neušetne koparske vubedžovanie očakuje dženca přiladovario a tež daloko přes 100 koparkov a koparjov v delnich sušecach. Potom převedže so tam 12 raz celenie jednatkov na dvoje vulke rota. Kvartet sudnikov zavizda turnier při poudňu jenej. Koparske testowe r, dženca dvima i raja w drevnici, nimsce gros drebnic, tamniše prinjemustvo a cilk z Radvoria. W samstnym času testuja nimsko pazličenio doma přečivo cilke z briske zveho Komorova. Nedželu převedže se v Nebelčicach srpski Supercup, lica s koparskými mustvami, športovije jednotky Kroščice, športového tovarstva Radvor a športovije jednotky Nebelčice. Motorsportowe towarstwo Offroad Rookies zariaduje a uotuje dženca we wobłoku Neptunowego swiedzenia w Brezovce Niemsce Halbendorf, tak mianowany piaty runianski motocross po Šerniščku. Wubedżowania przewedu so w nowym modusu 1 przeciwo 1, a to na podobny maj czaromaj. We wubedżowanskim planie steja za dopodnia dziecacy wubedżowania, przy podniu trabi cross a po podniu bi profiów, hobbyowych jezdżerów a seniorów.

0: Pusaj poni dzieci z Bužice steso čara podavoj na Dyrdomdy do Prusinsko-Liva Serbsko-Šulsko-Tohostva do vodu Hendrichec abo kajš dzieci praja do Zajfe. Niekotre dzieci miachu došu a nakrybetnik sobu druhe wulke kofre na rulkach. A što da mače šitko sobu v kofre?
1: Also na kýž patraste, kubenske vice, Schrie hinasche, sabane Witze, also Ruhe oder Tag.
2: Draste, Zwutzkosche, da wir so, Kupanske Draste, Haarbonsche, Zwunschakremal.
1: Ojo, Jan Wiki saugt dich geschwitzt. Weil, denk ich, Libach, da ja schätze ja noch Schien saug.
0: Hi, Atun saug, wo doma, schak justo welle, mechschi, asche kusk sa doma wonja, düsso tschistuska. Abo, matsche, samo nikaike Plinschatko sobu?
1: Nie, ja ne sam so eine Plinschatko sobu. Ja, dann in der Traben.
0: Prima, čím lepje. Za njebyše ničo vážne zábyli dáváše za prosinske livo v vodu v Hendrichecach, tež vezo pakovansku liščinu. A štúda je vám doma pomal šitko do kofra spakovač? Mama? Papa? Abo činiče teke nešto najradšo sami?
3: Ja, moja mač, ona je prava šo dobi nuc, ale ja sem tiku sam činil.
2: Ja sama.
4: Ja přece s mojou mamou můj kofr pakuju.
0: A snadno znajče tež geniálne triky, jak můžete optimálne místno užívat. Jeden například je, nohajce do tříu stykač, tak máte zase více místna v kofre. Dyda započínače najlepě pakovač.
5: A to je bude tak sem větša, že jen tím před tým započnou do pakovač. To je lepě, dokéž, když bude našat ránočinu. Vytvoří tak zajegaš možná stanč, abo on to týza stres je. Dole je to lípe večer, abo jenčin do toho, abo tak zajegaš možná dobo pakvač.
0: Hej, dere plánované, mače da týž pakovanský systém. Šako nohci so na koncu na kofo sydne čtyrbič, zase suva začni.
5: Variírovač, když jim veniga kakýte vetroje, můžeš ty jinak sortírovač. Například, když bude dýští gojte, tu je trasto horeka, když bude jara svunčne, tu je trasto delika.
0: No, vůlkotně, na svunčne vedro však so zaujšu všice v prozninách nádžiječe a načo so hýše v vodovoch Hendrichecach veseliče.
2: Na tom času s přečelami a ty na te dodomdě.
1: Na te športové aktivitety. Na moje přečelky a na té kubára, also, když mi zjistí s těmi byly cool věci, čím máme.
0: Cool. Voni však za závěšší runy tak jara na vás věsila. Dundak vás na kůždu baltra zvopita a je čípne, što šitko doživíče.
6: A ja som tež čipný, što potom vo tým vopilče zonime. Ľube postro do Zajfe z Budešina. Hrane čas vám přeju, ľube dzieči. Mieče viele vesela a dajče sebi ľubič a ľubi doladovario. Nelejče sa so, přejara merzač. Peč menšinou, pana podževečich je.

0: Hatsch gemeinsgenoine, aber nicht gott isch jesne Plan odek isch wun nie existuje psychoge, hijo wutschisch schane vor mir blanka.
1: Hei, želis niske predozače ODIG nebudže hižo žane plane svoje čareve čišćane forme poskičeć, što čitame zakskih novinach, a tež, zaso njetko hižo ljudo, kiš nimaje žan přistup k interneti přesto horša. ODIG poslužuje čare žitava zorec kočebus, kajšte zorec vojarece, a to s tem planom ve digitalne forme nima jenoš přičinu ljudvanja, tak predozače, ale hej, Welle papere schack so besalutuau alle jettisch woto o nasilidnost a mnohich twarskich naprau as minu jesno planatla nesu tschischane jesne plane hijo aktualne jena joe jessac procentologi tak pschedosatsche wujiva po tutech informatiach digitalnu versio anitstu tschischanu.
0: Hej, jenom ješ za svo, či starší ľudžo napríklad, abo ľudžo, kýž nemajú žiaden internet, přesto odpísnení. Vo konkrétnom páde, príklade, čítače v Sakských novinách.

0: Zadkula.
1: Hačkepi, čapka abo cylinder. Bunželu radvorju verči so na bičturi radia Zadkule šitko voku od tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napošestčich môžete svoje mústvo přizevič a od 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na předešnik a vyzotež nic na dobu náladu.
0: Zadkula.
2: Nic zabúč.
3: Bunželu večo.

Gabriel Momer, Modewus, moderne zvuki, synthesizer a tak dále, něšto za močich, tuž nětko ještě něšto tradicionálnější za trošku staršou generaci, a čruněž se já to tyž lubič tam. A potom pojistče je dvě minčině do napočasačích.

0: leto 2024 je vosebito leto v Sakskej reka Tacheles, leto židovskeje kulture. Jedenki so ižo le džesatki za žido zasadžuje je ortopeda na umenku Hans Eberhard Kaulfürst. On je sobo iniciator, kujž do letnije modlitve za zemretých židov Budešinje na tudešim židovskim kirchove, kadiž so modlitva mienuje. Kak je k tomu dojšvo, k tomu njedavno riekne?
1: Mój luby buddhijski przyjaciel, niedy przedseda Drežďanskej židovskej osady Roman König, kiž 2005 zemriu, bie na naše prašenie, kak moli my buddhijskim mŕtvym židam na dostojne vášne opomnič, odmluviu, modliče so na kirchove za nich. Na tutym kirchove, na ktorom bie so začas NDR, voporam NS-režima vopominalo bez toho, zo bychu při tým židov ani vopominali, ani ich menovali. Tuž modli so z leta 1990 sem, kuždu prýňu nedelu v septembru skupina křesťanov Kadiš za tam porebaných zastupujo tých, kociž to činič nemoža, dokelž bychu zemrili v kacetách nemských nácijov.
0: Hans Eberhard Kaulfürst má vieza dále zvýsky k přečelám Izraelu a so derie uznaje, napríklad ze židovskými svedženiemi, što sú napríklad Sukot, Chanuka abo Rosh Hana a začo treba so Mezuza, to a viac sa nám rozložuje júce připoňu našim nižšiemu usilovaniu. Nedom je 10 minčinu do 10.

0: Na dziomnie z Čeder je do dnia startovali, spravi nohu stanili, sebi čarstvu cautu zesvadžič dali a k tomu kovi, abo junišče pijelče, všako za kovi ženie přepozdženie, na žádnom pazne menša, vosom menšinu dočesačich. Ja si myslu, to sme si s ľuzimi holcami přes jedni.
1: Júli z dieva přikvata,
2: na kovi, na kovi.
1: Dvota hodina je od piva,
2: kovi, kovi.
1: Tykance je od pekaria,
2: olé, olé.
1: Žmaucová pomazka.
2: Na kuvy, na kuvy.
3: Voda je so sypnivá.
4: Ujej, ujej.
3: Nebie džins od pekaria.
4: Na

0: smetana.
1: Že ta je, ta bita smetana, ta tež neviem, ale tu je na kýže pat nabožné slovo.
2: Nabožné slovo.
1: Džen sa z Veroniku Gulankovej z Pančic-Kukova.
3: Dobre ranie, ľubí psíposlúchario. Vo ľubošči a všezjednošči mier s ľudami po celom svete so veľa reči. A tola kneži mier s mocnými politikariami vujna, hida, zvada, rozkora a nepřezjednosť. Nebychu rúnie, či nám s příkladom byť doveli. Pravu, miesobnú ľubošť a správnošť pozdaču neznaja. Bo na stola všech ľubuje. Kúždy človek, kýž dobro dári, převinie núzu a zvorbies na moce. A tuň, kýž ľubuje, so všedne s Bohom ve modlitve zetkava. Čakujme so Bohu, so nás ve ľubošti zjednoča. Nech tež všech mocných politikáriov na celom svete pohonia, po Božím příkazu živi byč a vojny zakončič.
1: Nabožné slovo sme dženca slyšeli od Veroniky Bulankovej z Pančic-Kukova na dávku franskej vikárie.